0: Daj Bože, dobrý deň.
1: Daj Bože, daj. Vitajte, družka.
0: Ďakujeme. Mama Svalbiana, háňa vás prosí blahoslovenstvo, prosím raz, druhý raz, tretí raz.
1: Ja jej blahoslovňu, na jej Boh blahosloví.

Chodí mu išli na léka a máme tie hrubáče so sobou. Žeby každého označili takým znakom, žeby sa nepotratili nám. Tak každá pára nie svojho označí.

0: dať.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Povstanie ako znovuzrodenie národa. Kapitoly z dejín Slovenského národného povstania.
1: Vážení poslucháči, hneď po skončení druhej svetovej vojny sa Slovenské národné povstanie stalo objektom viacerých výkladov. A aj po 80 rokoch sme svedkami aj takého názoru, že to bola zjednodušene zrada národných záujmov Slovákov.
2: V dnešnom vydaní rozhlasovej historickej revie dejiny.sk s podtitulom Povstanie ako znovuzrodenie národa sa vrátime nielen k výkladu významu SMP v prvých troch povojnových rokoch. Sústredíme sa predovšetkým na ozrejmenie dvoch základných tendencií. Tou prvou je interpretácia politika Gustáva Husáka v jeho svedectve o Slovenskom národnom povstaní a tou druhou je kritická polemika historika Jozefa Jablonického najmä s týmto svedectvom.
1: Toto vydanie rozhlasovej historickej revie dejiny.sk je aj symbolickou poctou doktorovi Jozefovi Jablonickému za jeho nezlomnú odvahu v zápase o historickú pravdu.
2: Sprievodcami po tejto téme dnes budú historik Michal Macháček z Múzea pamäti 20. století a historik Martin Mocko. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
0: Kapitoly z dejín Slovenského národného povstania.
1: Ako z tohto úvodného slova je zjavné, dnes sa budeme rozprávať hlavne o interpretácii Slovenského národného povstania a o konflikte dvoch výkladov. Začneme teda trošku od konca. Aký je dnes prevládajúci alebo dominantný názor na slovenské povstanie v slovenskej aj zahraničnej historiografii? Je tu ešte nejaké neznáme miesta, napríklad zo sovietských, alebo z ruských dnes, alebo nemeckých archívov?
3: Tá prvá historická věda je věda humanitní, čili měkká, čili stále živoucí a stále reagující a vycházející z naší přítomnosti. Čili nic není stále a pořád je to proces, který se nějakým způsobem vyvíjí. A pokud mám mít na nějakou tu tvrdší plochu ohledně pramenné základny a možných nových objevů, tak samozřejmě velice nás fascinují moskevské archivy, protože Sovětský svaz byla ta velmoc, která určovala dění a určitě některé otázky by se podařilo rozlousknout, ať už se jedná o personálie, personální spisy jednotlivých politiků, co tam bylo ukládáno, jaké zprávy k ním chodily, jaké hodnocení se vyskytovaly. A pak třeba je to otázka případu generálu Viesta a Goliana, jak dopadly, protože to je pořád do dneška nevyřešená záležitost. A nebo jestli mám být ještě konkrétní, tak třeba otázka sovětského Slovenska, do jaké míry ta vize Slovenska jako samostatné svazové republiky Sovětského svazu, to je ta známá zpráva Gustava Husáka ze 7. července roku 1944, byla aktuální a jak v Moskvě zarezonovala. A co vlastně ty naši zástupci, tenkrát, když Karol Šmitke jako zástupce komunistické strany Slovenska přijel, tak co tam říkali, jestli to bral jako tu reálnou variantu, anebo to spíše byl jenom nátlak na exilovou vládu v čele s Edvardem Benešem, aby snadněji přistoupil na federalizaci Československa poválečného.
2: Ja si dovolím pripomenúť, pán Macháček, vy ste autorom objemnej a renomovanej biografie Gustáva Husáka. Keď ste ju písali, narazili ste na niečo, čo vás ozaj zaujalo v rámci myslenia Gustáva Husáka o Slovenskom národnom povstaní, čo nebolo vtedy v tej oficiálnej historiografii, lebo my sme mali v roku 2014 takúto podobnú debatu s Ivanom Kamencom a Marekom Sirným. Slovenské národné povstanie povedomie ľudí. Za tých 10 rokov sa určite niečo objavilo nové. Vy ste sa dostali aj do archívu prezidenta Gustáva Husáka.
3: To sa spíše týka tých 60. let, kdy som sa potom pozdie ešte zabýval hlouběji otázkou vzniku knížky Svedectvo o slovenskom národnom povstání, což byl bestseller, který vyšel v roce 1964. Asi se ještě o něm budeme tady hlouběji bavit. A v rodinném archivu jsou zachované vlastně k tomu podkladové materiály, ale i korespondence od lidí, co vlastně lidé Gustavu Husákovi psali jako reakce. A dokonce ještě co psali během toho, když pronikla přes média zpráva, že Gustav Husák připravuje memoárovou knížku, tak co mu lidé a jací vlastně posílali za informace a jakým způsobem na to reagovali a chtěli vlastně ovlivnit ten obsah té knižky.
2: Pán Mocko, váš postreh.
4: Vrátim sa teda k tej otázke, že čo ešte dneska zostáva nejasné ohľadom povstania. Povedal by som, že v rovine konkrétnych faktov takých vecí, ako hovoril Michal, zostáva pomerne málo, kde by sme očakávali niečo nové, prevratné, alebo čo by sme naozaj mohli nazvať bielým miestom, ale teda stále zostávajú spory v rovine interpretácie týchto faktov. A tak ako každá historická udalosť, tie fakty nikdy nie sú úplné, v tej mozaike toho veľa chýba a takisto, keď je problém dostatočne komplikovaný, vždy sa človek musí zamerať len na nejakú časť z neho, a podľa toho, na čo sa zameriate, tak vám potom ten celok vyzerá inakšie. Takže v tejto rovine interpretácie naďalej v podstate dá sa povedať od samotného povstania od roku 1944 existuje tzv. Udácká interpretácia, ktorá povstanie vníma ako krok protištátnosti, krok londýnskej exilovej vlády a súčasne sovietských záujmov. Potom existuje komunistická interpretácia, ktorá to vníma ako počiatok nejakej národnej, ale aj sociálnej revolúcie, vyústenie do roku 1948. Táto interpretácia samozrejme dnes už prakticky asi nemá zástancov, alebo určite nie nejakých relevantných vo verejnom mediálnom priestore, ale nejaké časti z nej ešte zostávajú v polohe takej, že sa o tom môžeme vecne diskutovať. Tretia je interpretácia občianska, občianskej zložky tej povstaleckej fronty. To je dnes taká väčšinová základná interpretácia, dá sa povedať mainstreamová, od ktorej ostatné interpretácie sa definujú v nejakej opozícii voči tejto občianskej interpretácii. Jablonický samozrejme bol práve významným presadzovateľom tej občianskej interpretácie, napriek tomu, že vzišiel z toho komunistického prostredia, tak vlastným výskumom sa prepracoval o tej komunistickej k občianskej interpretácii. Keď som povedal, že tá komunistická interpretácia neplatí, tak niektoré prvky z nej, o ktoré sa sporili politici občianskeho a komunistického prúdu, tak o niektorých veciach môžeme dodnes diskutovať a je to v podstate vecou pohľadu. Najzákladnejší rozpor, ktorý bol a ktorý práve sa veľmi silno dotkol aj doktora Jablonického, bol spor o to, či komunisti mali nejaké prvenstvo v odboji, či komunistická časť odboja bola významnejšia než občiansky odboj, alebo nie. Je to dané tým, že komunistický odboj mal iný charakter než občiansky odboj a preto, keď si stanovíte kritériá napríklad na to, že či sú organizácie široko organizované, či sú centralizované, aký majú počet členov, alebo keď stanovíte ako hodnotové kritérium, či vykonávali nejakú propagandistickú činnosť otvorenú voči režimu, tak podľa takýchto kritérií by sme aj dnes mohli hovoriť, že ten komunistický odboj mal navrch voči občianskému.
1: Je komplikovaný prístup do ruských a nemeckých archívov, keď hovoríme o otázke povstania a existuje napríklad odlišný výklad Slovenského národného povstania povieme v ruskej, maďarskej, českej alebo nemeckej historiografii? Alebo sa zhodnú historici týchto národov na niektorých základných tézach a faktoch?
3: Tak samozrejme záleží, kto konkrétne, vždycky to je otázka z těch specifik toho autora, těch hodnot, ale myslím si, že tam je spíš jako průsečník, že vidíme, že ten názor je podobný, byť tedy vždycky ten záleží na té národnosti toho konkrétního člověka. Co víc potom akcentuje v těch otázkách, ať to jsou Francouzi, že jo, tak samozřejmě účast francouzských vojáků v povstání. A na druhou stranu...
2: heroismus polských povstalců vo Varšavě v roku 1944, to je tak velmi dominantné.
3: Ano, tato ta komparace tam potom existuje. A pak rád bych tady zmínil jméno ruské historičky Valentiny Vladimírovny Mariny, která se dlouhodobě vlastně zaobírá otázkou odboje na Slovensku a Československu sovětskými vztahy a která tam má tu hlavní tezi, ale to nás zase jako nepřekvapuje, že prostě to je výstup Slováků, kteří se dávají na tu protifašistickou koalici a tím se teda dávají na tu stranu vítězných mocností.
2: A ta komparácia mezi pražským povstaním a slovenským národným povstaním, ako žije v české historiografii?
3: Myslím si, že to žije jako atomizovaně, spíše paralelně. Ono, samozřejmě to otázka pražského povstání byla sama o sobě problematizovaná po roce 45. Že marginalizovaná, pak se o tom dlouho nemluvilo. Pak se to znova objevuje v roce 68 samozřejmě, díky té liberalizaci prostoru nebo v 60. letech a pak to vrchlí v 68. roce. No a pak po roce 90, kdy zase někdy to je, že to je opravdu odezdě ke zdi ty věci, že se více oslavuje vlastně americká armáda, ale to je daný prostě tím, že se o tom vůbec nemluvilo. Jakoby rudá armáda vůbec žádná nebyla.
1: Doběhání těch listů, jako kdyby prevázilo zavažena tu americkou stranu.
3: Ano, no, je to vlastně přirozený proces, byť samozřejmě i kariérně asi podporovaný některými politickými různými kruhy, kteří si chtějí udělat točko. Pak samozřejmě v aktuální situaci díky válce na Ukrajině, tak to zase získává trošku jako jiný rozměr a ty interpretace se posouvají, kde se zase objeví ta otázka, do jaké míry se jednalo o osvobození.
4: A keď se bavíme o neznámých nevyťažených prameňoch k povstaniu, tak treba připomenout, že sovětské archivy nie sú len ruské archívy. Jeden veľmi dôležitý a významný fond, kde sa určite toho veľa nachádza k partizánskému hnutiu, je fond hlavného štábu partizánskeho hnutia, ktorý bol dlho neprístupný, alebo boli u nás z neho len nejaké kópie povyberané, s ktorými sa pracovalo. A sprístupnil sa historikom až v 90. rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu, kedy slovenskí historici a teda archivári išli robiť nejaké sondážne výskumy. My v podstate z toho len vieme, ako vyzerá, ale pokiaľ ja viem, tak nebol zatiaľ hlbkovo vyťažený tento fond, v ktorom by sa malo nachádzať veľa materiálov o tom, čo partizáni hlásili prostredníctvom vysielačiek do Kieva. Tento fond teda aspoň v tých 90. rokoch sa nachádzal v Kieve.
1: No, my keď sme v jednej relácii sme sa o tom bavili, tak ako tam zaznela táto myšlienka, že to bol hlavný zdroj legitimity sovietského partizánskeho hnutia na Slovensku, čiže tam tých informácií zrejme môže byť ozaj dosť.
2: Myslím, že to spomínal historik Martin Poš, že sovietskí partizáni dominantne komunikovali o svojich aktivitách s Kievom, s tým kievským centrom, alebo dokonca až s Moskvou. Že úplne ignorovali rozhodnutia vojenského velenia.
3: Tam bol chaos, že no, samozrejme, a to potom bolo vyčítáno práve teda z tej komunikácie. Klonce i Gustav Husák nakonec, ať si trošku přihřeju polivtičku, tak to tam také kritizoval. Ale interně jenom. Samozřejmě veřejně potom ani v té knižce to tam nemá, ale interně v těch zprávách, které podával v roce 45 Klementu Gottwaldovi a úplně zahraničním vedoucím silám, tak to tam tohle to zmiňuje.
4: Myslím, že ten výraz legitimizovat se napojením je velmi presný, lebo aj partizánské skupiny, které naozaj vznikly z dola, prakticky len zo slovenských alebo z miestnych účastníkov, tak sa vždy snažili zaradiť do celkovej tej štruktúry, ktorá teda vychádzala z toho Kieva. Snažili sa teda získať nejaké napojenie, alebo aspoň len čisto formálne sa zaradili pod nejakú vyššiu jednotku, zväzok jednotiek, ktorý bol takto organizovaný jednoducho v záujme jednoty toho odbojového hnutia.
1: Dá sa nejako tak sumárne všeobecnejšie povedať, že ako sa vyvíjal obraz Slovenského národného povstania v období od 45. až po dnešok, pretože tam sa menili nielen interpretácie povstania, ale aj osudy účastníkov povstania a podobne, že 50. roky boli drsné predovšetkým pre ľudí, ktorí sa povstania aktívne zúčastnili.
3: Vytráceli sa lidi postupne, anebo sa menili tie znamenka z plusu na minus.
2: Tak ako sa stratil Klementy z tej povestnej
3: fotografie. Jak píše Kundera, ale ten zápas vlastně byl vedený od samého začátku, od povstání, už v těch letech vůbec toho vyhodnocování a pak v letech Třetí republiky 45-48 ten zápas interpretační mezi demokratickou stranou, která potom teda vzniká z těch občanských skupin a zase komunistickou stranou Slovenska. Jsou tam nejrůznější osobní invektivy a zase se tam jde do té minulosti. Kdo má větší ty vavříny na hlavě, kdo menší. To je otázka té legitimizace moci, protože ten zlomový okamžik vlastně vám jakoby legitimizuje vaši další politickou činnost. Kdo vlastně ten zápas vyhraje? Po únoru 48 nám odpadávají lidé z demokratické strany, byť někteří že se přesouvají dál, ale jako většinově můžeme říct, že teda jsou v nemilosti. No a pak po roce 50-51 v souvislosti s kauzou slovenského buržoázního nacionalismu, tak nám vypadávají ty povstalci z komunistické strany Slovenska, Karol Šmitke, Gustav Husák, Ladislav Novomeský, který jsou v nemilosti a ta interpretace je tedy velmi, velmi negativní, vyhrává ta, řekněme zjednodušeně, platforma Viléma Široka, který se ale slovenského národního povstání neúčastnil, jak my víme. No a pak ke změnám dochází v 60. letech v souvislosti vůbec s liberalizací veřejného prostoru, kde se nám zase vrací právě i díky doktoru Josefu Jablonickému ten občanský proud, ale je tam ještě zajímavý jeden moment a to je v souvislosti, že ty historici vlastně, který to dělají a mění tu interpretaci a jsou samozřejmě navázaný na ty politické, mocenské struktury, no tak do určité míry to jsou pořád ty stejný, že z těch 50. let až stávají se z těch vozovkách dogmatiků, někdo více, někdo méně, ty motivy jsou různé, těmi reformními komunisty Pak zase ten vývoj jako rozdílný po roce 68, takže to jsou jako neuvěřitelné příběhy. Samozřejmě to v souvislosti, že mají máslo na hlavě díky tomu, že říkám Miloš Gosiorovský, ať jsme konkrétní, který se i účastnil vlastně těch politických procesů, byl jako velice, velice agilní.
2: Písal posudky, vážně jako také velmi kritické a falošné posudky vlastně písal.
3: Tak se, no tak on to bral jako stranickou linii, tam prostě poslouchal a pak tak v 60. letech naopak vlastně obrací. A pak je tam ta ještě rovina nacionální otázky, státoprávní otázky, jak interpretovat povstání, jestli to je ta snaha o federalizaci Československa dualistickém pojetí až konfederativním, což tam byl ten pokus právě té postalecké garnitury v čele s Husákem a byla tam ta snaha až do toho roku 48 to nějakým způsobem prosazovat. A to nám vlastně upadá. A s tím, jak jsou rehabilitováni pak v 60. letech, tak se nám reviduje i ta otázka samostatného státoprávního postavení Slovenska v rámci Československa, takže se nám to vrací.
1: Systému poslania se vracal do politiky Gustav Husák. To byla jeho velká téma, to se vidí z toho poslání, připomínala se v té politiky a připomínala svou úlohu.
3: No určitě. To, no tak ono proč? No, protože on taky přežil, že tam jsou mnozí, kteří prostě nepřežili, že Karol Šmitke a další. I na té druhé straně třeba Štefan Bašťovanský. Ale ten Husák vlastně přežije, plus tam a samozřejmě ty velké plusové body za to, že v tom politickém procesu se nepřizná, brání se a tím vlastně brání ty ostatní a ty potom mají špatné svědomí a pro ně je to on, ten novej vůdce, do kterého vkládají naději i v souvislosti s reformním komunismem a úpravou státoprávního československého vztahu.
2: Mali připravit zákon o Československé federaci.
3: A taky tam hrajou důležitou roli historici, kteří se ještě více prosakují do té politiky a vlastně tam Bohuslav Graca, například William Plevza. Jsou tam i jiní čeští historici, kteří potom fungoval třeba kolem Josefa Smrkovského, který je zase spojený s pražským povstáním. Takže ty historici se dostávají ještě více blíže k té politice a pak samozřejmě mnohým se to nevyplatí po roce 68-69.
4: Já bych som to ještě ale rozlišil, že jinou podobu mal ten spor týchto povstaleckých výkladov povedzme do roku 48 minú potom, lebo v tých rokoch 45-48, kedy vedľa sebe existoval ten komunistický a občiansky výklad povstania, tak to boli spory také, povedal by som, akože politicky prekáravé, možno niečo podobné ako po roku 89, katolícky disent a občiansky disent, ale neboli nejako výrazne zamerané proti sebe ešte. Po roku 48, keď teda prišiel tzv. Víťazný február a keď mnohí tí predstavitelia občianskeho odboja buď to boli pozatváraní do väzenia, alebo museli uísť do emigrácie, tak potom nastúpil ten komunistický výklad, ale nie len v tej podobe, ako mal do roku 48, ale podstatne pritvrdil a začal kriminalizovať ten občiansky odboj. Teda ten, kto dovtedy bol taký zaznávanejší spojenec, na ktorého sa len hľadelo zhora, tak začali byť títo demokrati označovaní priamo za zradcov a v takomto duchu. A do toho sa zapojil teda aj Gustav Husák. Toto je jedno z najtvrdších obvinení, ktoré potom neskôr aj Jablonický na neho používal, že pripomínal tieto jeho výroky. A druhá vec, ktorú tu kolega načal, to je rola historikov. A k tomu podľa mňa treba povedať, že ono si netreba predstavovať ten skreslený výklad povstania tak, že tí historici vedome klamali, vedome slúžili nejakej len politickým záujmom. To bola nastupujúca mladá generácia nadšená z toho, že ide nová, krajšia doba, svetlejšie zajtrajšky, kde sa všetko vyrieši. Spočiatku tomu verili, nepoznali nič iné. Boli to takí nadšenci, ktorí vychádzali z politických aktivistov, prechádzali do historikov mnohí, do pozície a jednoducho oni prijímali ten výklad, ktorý v tej dobe bol, nepoznali nič iné. A k tomu inému výkladu, že sa presadil v spoločnosti nový výklad povstania, bolo do veľkej miery zásluha práve týchto historikov, ktorí vlastným skúmaním, vlastným poznaním, aj vďaka tomu, že sa otvorili archívy a že sa im sprístupňovali, tak oni postupne prichádzali na to, že aha, to takto nebolo. A teda vznikal tlak z dola. Nie len z hora, nie len destalinizáciou, nie len, že UVKSČ si vymyslelo komisiu, ale aj z toho, že naozaj ten tlak sa rodil z dola v tej spoločnosti. A veľkú rolu tam zohralo práve to, čo sme už aj my hovorili v súčasnosti, prístup k archívnym materiálom. Od druhej polovice 50. rokov sa začalo budovať na Slovensku archívnictvo. Začali sa okresné archívy, ktoré dovtedy vôbec neboli, tak sa začali sprístupňovať. Dovtedy to boli len povyťahované materiály o histórii robotníckeho hnutia, z ktorých vy ste nemohli mať celostný výklad. Zase použijem aktuálny príklad, že to je tak, ako keby ste disent skúmali len podľa disidentských vyhlásení a nič viac k tomu nepoznáte. Alebo keby ste obdobie normálne globalizácie skúmali len podľa povyberaných disidentských vyhlásení a ničoho iného. Teda takto, keď konečne začalo archívníctvo. A napríklad, myslím, že v 58. roku vymyslel si minister vnútra Barák taký projekt, že popredným ľuďom, ktorí sa zúčastnili týchto politických dianí, vrátane ľudákov, dal vo väzení písať spomienky. Tieto spomienky sa dostali k historikom a to neboli len komunisti odsúdení, tam bol aj bývalý minister národnej obrany slovenského štátu Čatloš a podobní ľudia.
2: Alexander Mach takisto písal.
4: Alexander Mach písal.
3: Takhle vznikla i první verze svedectva o SNP, který se potom dohledala. Jenom jestli můžu ještě doplnit jednu věc k těm rehabilitacím. Právě bych navázal, co říkal Martin, tak díky těm rehabilitacím, na kterých participují i historici, intelektuálové, sociologové i další vědátoři, ale nejenom, nebo politický činovníci, ale s vědou nějakým způsobem spojení, tak se dostávají právě k tím materiálům ústředního charakteru stranického. Tím archivům, které byly úplně tajné a ke kterým nebyl přístup. A teď oni teda pracují vlastně jako historici, ale mají být věrný ty stranické linii, kterou ale vlastně posouvají a upravují a dávají pořád širší a širší rozměr těm diskuzím, které jsou pak vedeny i ve veřejném prostoru pomocí médií, tisku. Na Slovensku se hrává stěžejní úlohu časopis Kulturní život, kde jsou vedeny tyto diskuze velice plamené, ale na úrovni i v porovnání s dneškem, jako to je opravdu každý číslo, když vezmete do ruky, tak čtete od A do Z, co tam bylo za zajímavé věci a právě v souvislosti i s minulostí a Slovenským národním povstáním.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk s podtitulom Povstanie ako znovuzrodenie národa. Dnes sa pokúšame ozrejmiť rôzne interpretácie slovenského národného povstania. Sústredíme sa však najmä na kritický pohľad historika Jozefa Jablonického na svedectvo politika Gustáva Husáka o povstaní. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Michal Macháček a Martin Mocko.
1: V tejto časti sa budeme venovať hlavne vzťahu medzi Jablonickým a Husákom. Je to aj známa vec, že spočiatku ten vzťah bol pozitívny, obojstranne pozitívny, alebo predovšetkým zo strany Jozefa Jablonického, ktorý si dokonca vážil Husáka za to, ako odolával vo väzení, mučeniu a podobne, a vďaka čomu aj viacerí jeho kolegovia alebo súputníci boli zachránení, nedostali trest smrti. Toto Jablonický rešpektoval. Ale postupne sa ten vzťah čoraz viac vyhrocoval. Kde boli príčiny, kde a na akých veciach sa ten vzťah začal komplikovať?
2: Byly tam různé motivace. Tak je třeba říci, že to byly generačně v objednu generaci. Gustav Husák ročník 1913 a Josef Jablonický 1933 narozen, čili Gustav Husák byl starší, už si něco prošel tou veřejnou činností. Byl to ten aktivní účastník slovenského národního povstání a vůbec toho veřejného politického poválečného života. Pak samozřejmě do toho ta kauza 9 let ve vězení a snaha se vrátit na politické výsluní, bojkot ze strany státní moci a také upozadění Husáka na pole historické vědy. Čili on se vlastně stal historikem Husák. Funguje na Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd jako vědátor, jako publicista, čili se stává starším kolegou pro Josefa Jablonického, který naopak začíná v tom oboru do strany komunistické vstupuje v roce 1960. Je to takový ten nadšený typ, jak tady bylo řečeno v té předcházející části, i zaťatý, na kterého vlastně zbyde ten občanský odboj, který nikdo nechce dělat v té době, no ale on se do toho zakousne a jde pořád dál a dál a se dostává do sporu interpretačním s Gustavem Husákem. Kritizuje vlastně interně jeho dílo Svedectvo o slovenském národním povstání, které je ale oficiálně vlastně nebo veřejně velké části historiků přijímáno kladně. Jediná taková negativnější nebo ostřejný negativní recenze vyjde z pera historika Václava Krále, který to udělal na žádost Antonína Novotného, tehdejšího šéfa partaje i prezidenta republiky, který si nepřál Husáku v politický vzestup a bál se, že ta knížka může zarezonovat i v souvislosti s nacionální otázkou. Připravoval se 13. z strany a byla obava, aby někdo tu nacionální otázku nezvednul. Takže všichni historici, včetně Jablonického, se postavějí za Gustava Husáka. V té době ale ještě historika Gustava Husáka, který jde ale potom nahoru po roce 68 jako místopředseda vlády a pak zejména po srpnu 68 stává se prvním mužem komunistické strany Slovenska a v dubnu 1969 vystřídá Alexandra Dubčeka v čele komunistické strany Československa. Čili získává úplně jinou diametrální pozici. Byť Husák sice byl jakoby historikem, tak pořád zůstával politikem a používal vlastně tu historii jako nástroj na rehabilitaci, ten obraz upravit z těch 50. let, nejenom ale svůj, ale i dalších lidí. No a snaží se jít nahoru a samozřejmě mu to nevyhovuje, pokud někdo tu otázku jeho historického působení během odboje a slovenského národního povstání problematizuje. Protože teďko ne v čele strany, teďko ne v čele státu a i tu jeho minulost vlastně se snaží využít jeho oponenti političtí. Nemyslím tím historiky Josefa Jablonského a další, ale spíše lidé v politickém poli. Který ho vlastně neuznávají, který ho berou, že politický oportunista, který vlastně změnil jenom pláž, podporovatel pražského hojera a teď najednou si hraje na normalizátora. Takovýhle člověka tady my nechceme a chceme použít i ty historické argumenty vůči němu. A to se potom i zintenzivňuje po roce 69, hlavně začátkem 70. let, kdy vycházejí vlastně i negativní články o Gustavu Husákovi na západě, v Německu nebo v exilových časopisech. No a to se nám protíná právě i s tou prací Josefa Jablonického, který dál vlastně působí na politickém poli, přežije politické prověrky v roce 70, stává se dokonce i vedoucím oddělení nejnovějších dějin na Historickém ústavu Slovenské akademie věd, je myslím tajemníkem v základní organizaci KSČ. Jo, takže není to zase jako člověk, který by byl úplně někde nízko, ale nepatří jako mezi ty politiky a dělá si to přemeslo, to je pro něj to hlavní. A to se nehodí.
0: Jeho vlastně vylučili z KSČ až v roku 77.
3: Tam treba ještě doplnit, že Husák aj po svojej rehabilitácii, keď pôsobil ako historik na Ústave štátu a práva, bol takou nepísanou vedúcou osobnosťou povedal by som, vnútrosystémovej opozície alebo takých tých bratislavských reformných kruhov a bol široko za takého akceptovaný. Preto aj historici, aj keď viacerí mali samozrejme interne výhrady voči tomu, ako subjektívne napísal to svedectvo o SNP, tak sa neozývali proti tomu. Naopak, snažili sa Husákovi držať chrbát nie kvôli Husákovi, ale preto, že bol hlavnou osobnosťou toho prúdu, ktorý išiel proti Antonínovi Novotnému. Dokonca to išlo až potiaľ, že niektoré najcitlivejšie dokumenty, ktoré mohli byť použité proti Husákovi, tak obchádzali, zahrávali do autu, niektoré nepublikovali, hoci ich už mali. Ono sa to dalo nejako ospravedlniť tým, že ich nemajú oficiálne alebo tak, ale jednoducho tak držali chrbát tí historici Husákovi týmto spôsobom z politických príčin a preto aj ten spor, čo s ním mal jablonický odborný, tak sa nedostal na verejnosť. A potom, keď už Husák sa stal tým prvým tajomníkom, generálnym tajomníkom, tak tí historici, ktorí ho zostali politicky podporovať, ktorí sa stali teda normalizačnými historikmi a išli s establishmentom, tak naďalej sa mu snažili takto držať chrbát. Pokračovali v tej línii tých 60. rokov. No. Zatiaľ, čo tí, ktorí vypadli a ktorí sa stávali takými protodisidentami, tak tí samozrejme už nemali tento dôvod, už to padol a začali sa postupne objavovať v exile alebo na takých sedeniach týchto disidentských kruhov sa začali pripomínať tieto veci, ktoré nejakým spôsobom svedčili proti Husákovi.
1: Jablonický nikdy inak nehovoril o Plevzovi ako Amicenkovi. Amicenko Plevza.
2: Ano, ale ty vztahy byly původně velice přátelské. To se velice často stává, můžeme si sáhnout i sami do svých životů, že z toho přátelství to jde pak do nevraživosti. Ale ještě bych zmínil, jestli můžu, osobnost Viléma Prečana, kterého jsme tady nezmiňovali a který jako významně pomohl právě při tom sepisování Husákova svedectva o SNP, kdy mu vlastně zpřístupnil velké penzum na shromážděných materiálů, které on potom využil ve své pramenné edici do dneška asi nepřekonané a klobouk dolů, když to člověk vezme do ruky dokumenty o SNP. Pak ještě vyšlo druhý díl vlastně SNP a Německo-Němci. Takže a Prečan právě kopíruje ten osud, co tady bylo řečeno, historika, který je potom odejít a nakonec skončí velice špatně. Ty čeští historici končili hůř než ty slovenští, to třeba říct, tam opravdu končili u lopaty v nedůstojných pozicích a pak teda
0: v malinkotkách vodohospodářských podniků.
2: Hodně vodohospodářská, no. Tam jich bylo opravdu hodně. I třeba Petr Pidhart, Václav Kurál, Jan Křen a další, kteří se o to zabývali. Dokonce byli i vězněni, některý zmínil bych, byť on teda byl historik, ale i politik. Politolog by se i dalo říci Milan Hybl. To byl vlastně ten nejkrušnější osud člověka, který velice Gustava Husáka podporoval v 60. letech, tak končí takto špatně. A pak samozřejmě oni se pamatují ty historici a mají z toho i trauma. Vilém Prečan potom jim mluví o traumatu. Někteří dokonce tam i zmiňují, že se jim Husák objevoval ve snech. Že vyloženě to bylo, že to brali traumaticky, že vlastně nějakým způsobem chápali, že vlastně posloužil jako užiteční idioti z jejich pohledu. A pak je snaha si vyřizovat ty účty přes ty média exilová v 70. letech. A činí se tam mimo jiné i ten Václav Král, který na Husáka napsal tu negativní recenzi v roce 1966 na popud Novotného. Ale Král má velice silné pozice u Sovětů, u sovětského konzulátu, u sovětských činovníků a oni ho držej. A vlastně tenhle ten Král paradoxně dělá ty čistky v historické vědě. A že likviduje ty Husákovy podporovatele, ty reformní historiky. A dokonce nedávno se mi podařilo najít pramen, ještě když jsem mohl jezdit do Moskvy na archivní výzkum, kdy Král vlastně upozorňuje sovětskou stranu, že bádal v Londýně začátkem 70. let a že našel jako takové materiály, které úplně nedobře jako vlastně mluví o soudruhu Husákovi. A když je soudruh Husák teď v čele strany, tak by se ty materiály vlastně mohly dostat i do nepravých rukou a být proti němu zneužity. A objevuje se ve stejný čas potom i článek, který je podepsán Alexandrem Dubčekem, který rozebírá Husákovu válečnou minulost. A velice kriticky. Husák pak proti Dubčekovi velice ostře vystupuje a je zajímavé, že Dubček se ale k němu nehlásí, tomu článku. Takže je otázka, kdo to ve skutečnosti psal.
3: A ještě, keď vzpomínáme osudy těch historiků, treba povedat, že nie u všetkých se ten rozpor tej počiatočný normalizační vyostroval, ale boli aj takí, ktorí sa to snažili nejako sa vrátiť do tej oficiálnej historiografie, uhladiť to. A je známe, že myslím, že Kuralák žen, že posielali aj súkromne listy Husákovi, kde teda sa snažili asi vysvetľovať nejako svoje postoje.
2: Cez manželku Vieru Mellerovu.
3: Áno, nájsť teda nejaký modus vivendi. Napokon aj najvážnejšia obeť Husáka, ten Hýbo, tak sa jeho príbeh nekončil väznením.
1: Vrátim sa k osudom Jozefa Jablonického. Končí v historickom ústave, je vylúčený z komunistickej strany Československa a postupne sa dostal do pozície akéhosi disidenta. Disidenta je ako jeden z mála slovenských historikov. Ako sa v tom čase vyvíjal vzťah medzi Jablonickým a Husákom, pretože Jablonický ďalej píše, napriek tomu, že už prichádza o svoj osobný archív, jeho produkcia historických textov nekončí. Čiže ten vzťah, kritický vzťah Jablonického voči Husákovi pokračuje naďalej. Aká bola reakcia režimu na Jozefa Jablonického?
2: No to mělo samozřejmě určitou genezi. Tam se to velice rychle mění v čase. Určitě bychom měli zmínit to slavné dílo Josefa Jablonického z Ilegality do povstání, které vychází v roce 1969. Je dokonce oficiálně ceněno. Získává za to i nejrůznější ceny finanční odměny, ale uteče malý krátký čas. A to dílo je potom dokonce v roce 73, myslím, i dáno pryč z knižnic, že se nehodí. A Josef Jablonický, to je, bylo teda o občanském odboji, byla taková rehabilitace toho občanského odboje, syntéza. A vedle toho on pracuje ještě na syntéze o dějinách komunistické strany Slovenska. To už vydáno vůbec není, tam jsou ty kritické posudky, ale nejsou úplně jednosměrné, spíš tam jsou, že říkají, že se moc jako Josef Jablonický zabývá marginálními věci. A samozřejmě se nehodí, že polemizuje se soudruhem Husákem, který je teď v čele strany a státu. No a nakonec do toho ještě přichází vojenská rozvědka, která se snaží Josefa Jablonického naverbovat, protože Josef Jablonický jezdil na západ, do Rakouska, do západního Německa a že by podával zprávy. A Josef Jablonický to odmítne a aby to ještě nebylo tak jednoduché, tak kritizuje Viliama Šalgoviče. Už v té knižce se Ilegality do povstání a potom i v kuloárech a samozřejmě k Viliamu Šalgovičovi jako významnému představiteli politického režimu se tyhle se informace dostávají a asi nemá moc libý vztah ke Josefu Jablonickému za to, takže tady se nám to všechno takhle propojuje. No a nakonec teda je v hledáčku státní bezpečnosti Josef Jablonický a pořád se to otužuje. Nakonec i domovní prohlídka, ty věci jsou mu zabaveny.
0: Knižnicu mu zobrali kompletně.
3: Zlomový bod je v momente, keď zistí štátna bezpečnosť, že Jablonický má kontakt na Pavla Černogurského a Pavel Černogurský nejaké materiály alebo niečo, čo má od Jablonického, posiela do exilu. A v tomto momente, keď sa začne stíhanie Jablonického, aj keď ono to samozrejme môže byť zámienka, lebo naozaj bol v hľadačiku dlho predtým, nejde tam, alebo ak si to vezmeme z toho pohľadu štátno-bezpečnostného alebo dobového režimistického, tak tam nejde len o historické spory. Jablonický jednoducho aj tou náturou, aj tým, že on nesúhlasil s tým Husákovým výkladom povstania, ale aj svojimi osobnými kontaktami mal blízko k takému tomu bratislavskému protodisentu, kamarádil sa s niektorými ľuďmi, ktorí boli vylúčení z tej histórie. Najvýznamnejší taký historik a politik je Edo Friš, ktorý kedysi ešte v 30. rokoch spolu s Husákom tvorili to najúžšie jadro tej študentskej bunky socialistickej, spolu zakladali časopis Šíp, potom sa komplikovane vyvíjali ich osudy.
0: Bol 50-52 ešte redaktorom Pravdy.
3: Potom bol aj vedúcim vydavateľstva Pravdy. Ano. Potom bol aj vylúčený
0: koncom 56.
3: Áno. Bol vylúčený z komunistickej strany, keď prezradil nejakým stíhaným ľuďom, že po nich idú. Keď sa začala destalinizácia, patril medzi tých hlavných. V 60. rokoch sa viedli diskusie, že kto stojí na čele toho reformného prúdu v Bratislave, či Husák alebo Friš, že kto bude vedúca osobnosť. Tak dopadlo to tak, ako to dopadlo. A v 70. rokoch Friš patrí do takej tej úzkej skupiny, takej tej bratislavskej inteligencie, ktorá bola veľmi opozičná, z ktorej sa neskôr po podpise charty, z ktorej vlastne vznikol ten bratislavský disent. Friš bol vtedy už, keď bola charta, už bol tak starý, chorý. Ale povedzme, v tej prvej polovici 70. rokov existuje spravodajský záznam z odposluchu Eda Friša, keď ho navštívil Jozef Jablonický a spolu sa rozprávali aj o Gustíkovi, aj o tom, akože Jablonický sa chválil, že má zo západu nejaké knihy, ktoré vtedy u nás boli ako zakázaná literatúra. On ako historik to môže prenášať, lebo je to študijná literatúra. Požičiavali ich Frišovi, ktorý bol braný ako nepriateľ manželská osoba režimu a hovorili, že také všetko si odkladajte, lebo až to padne, tak to Gustíkovi zrátame a podobne. A toto sa už v tej dobe, hoci dneska sa na to môžeme pozerať ako normálne kamarátske politizovanie, v tej dobe sa to bralo ako opozičná činnosť jednoducho. Aj v tejto súvislosti bol ten Jablonický rozpracovaný. A potom, keď mu zistili, že tou dobovou retorikou je v spojení s predstaviteľom klérofašistického podzemia Pavlom Čarnogurským, ktorý navyše to posiela do zahraničia a kontakty na zahraničie, to vtedy to hrozila basa, tak vtedy sa začalo také už naozaj to tvrdé rozpracovanie, už perzekúcia, nie len sliedenie okolo Jablonického. Vtedy mu robili domové prehliadky, brali štúdie, postupne bol vylúčený zo strany, postupne mu bolo zakázané štúdium, ale to sme v roku myslím 76. Ano. Čiže takto sa to vyvíjalo z toho, čo je známe.
0: Gustav Husák, rok prezidentom.
3: Áno. A akú
4: konkrétnu... Však tam bolo obvinení za hanobenie hlavy státu.
3: Áno. Hm? A akú konkrétnu ingerenciu mal v tom on osobne, na to dokumenty nie sú. Dá sa z logiky veci predpokladať, či áno, či nie. Ten Jablonický mal aj dostatok iných vecí, ktoré tu mohli privodiť vo vtedajšom systéme. Čiže nedá sa tvrdiť absolútne, že v tom ten Husák mal osobne prsty. Samozrejme, v politickom zmysle za to zodpovednosť nesie každopádne, ale je aj dosť možné, že aj on niekde nejaký podnet dával. Nevieme jednoducho. Nie sú na to dokumenty.
0: To sú väčšinou takí ľudia okolo takýchto ľudí, ktorí sa chcú votrieť do priazne a akoby ukazovali: pán prezident, súdruh prezident, pozrite sa, čo na vás majú.
1: Ale vy ste, myslím, našli v Husákovom archíve nejaké dokumenty alebo materiály, ktoré zhábali Jablonickému.
2: To je práve ono, že nakonec tie materiály skončili na Pražském hradě a doteďka jsou v archivu kanceláře prezidenta republiky. To je ta nevydaná studie Josefa Jablonického o komunistické straně Slovenska za války, ale i další neuveřejněná recenze Josefa Jablonického na Husákovo svedectvo o SNP. A jsou tam i ty Černogurského věci a ještě další elaboráty. A bylo vidět, že teda ten zájem tam asi byl jako značný, protože byly tam i třeba materiály od poslech Svobodné Evropy, no prostě monitoring Svobodné Evropy, kde byla na pokračování, byly vysílány ukázky z Jablonického studie Neúspěšná mise v Moskvě a byl tam ten přepis a bylo vidět, že Gustav Husák si to čet, že to potrhoval červeným fixem.
0: Ale vy to vzpomínáte vo svojej biografii Husákovej, že prostě ten záujem Husáka o Jablonického bol intenzívny.
2: Očividne
0: keď si niekto počiarkuje červeným fixom, tak asi...
2: Určite a dokonce, neprozradím, nakonec už jsem to někde i citoval, tak některé ty materiály skončily i v rodinném archivu a to je třeba právě podkladové materiály pramené, ta zápisnice známá Gustava Husáka z Ústředny štátné bezpečnosti, kde byl vlastně vyspovídáván za války a kde říkal, že není komunista. Hmm. Což bylo samozřejmě velice jako ožehavé téma a ta zápisnice s tou i pracovala, k ní se dostal Josef Jablonický a nakonec teda skončila zase u Gustava Husáka, ale asi tam mohly být i určité obavy, když se bavil s Lubomírem Štrougalem, že mohlo jít o nějakou vyšší hru ještě, jo, určitých kruhů proti Gustavu Husákovi, že to mohlo být zneužívaný, takže velice jako citlivá záležitost.
5: Zemřeje mě na hlavu, když o pocty se nervu, když proudem neplavu a raději pro Minervu přepřehám Pegasy, přepřehám Pegasy. Zemřeje mě na mozek, když hledám před zlétnutím přistání pod vozek a do vztyku se nutím s rizikem pro vlasy, s rizikem pro vlasy.

samozřejmě nalepku, když nechci nové bohy, či pestrou nálepku a preferuji nohy k pohybu po zemi. K pohybu po zemi. Jsem zřejmě na bedno, když nevím, kolik za to, když strachem neblednu a píšu pro erato, byť zase v podzemí.